uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

je jako balíček karet. Nikdy nevíš, kterou si vytáhneš. Já si vytáhl tebe. Věřil jsem, že to bude láska na celý život. Chtěl jsem tě hladit, laskat, hladit ti tvé tělo. Ale pak se to stalo a ty si řekla jen sorry, jako.

jak už se říká, život je jako balíček karet. Nikdy nevíš, kterou si vytáhneš. Já si vytáhl tebe. Věřil jsem, že to bude láska na celý život. Chtěl jsem tě hladit, láska, hladit ti tvé tělo. Ale pak se to stalo a ty si řekla jen sorry, jako.

0: Aj rádio. Hráme božsky.
1: No, opri sa o mňa a bude ti dobré. Svet bude krásny a nebo modré. No, opri sa o mňa a zabudneš na to.